0: skúsací. So hudbu to džencišho rania startujeme pečmičnou popečiche. Mi popoku Katka Pöpelec jako rejnša redaktorka do vúsovania a s najlepšími informáciami. Štož so ve vúsovaniu kova. Dobranie, Katka.
1: Dobranie, Diana. Haje a dženca to startujeme vizo z Voklečanské šulu do nového dňa a to nic jenom, že s ušimi tými kociš maja teletné prúvanie, ale všetkým tiež s pilnými športovcami Voklečenia šako v občelichu so tutun týdženia s vjazkovým finálu v volejbulu. Hej,
0: Benno Šoda. Sie ist noch preis, da huskotio an ihr nichts schön. Die wollen
1: aber... Die wissen, dass die nächste Wunder will ich alle Benno Spota sein als Jönserano. Tutun Sportwe Bordog Berlinie Sima. Niemand doch, aber dann müssen Jönser z Mirchenem Wenkom do Bangladescha. A to w naszym Wusywaniu www. Niemand doch, zabieramy so tisch z Applikatio frei. A z novosćemi z letnije zromadžizne GEMA přizivi se na dom Sema Hiduška.
0: Po takým program je cele bone. Se do mičinu popičich, rinje so z nami stavače Katka Pöpelec při mikrofonie a ja Diana Fričec, Krimichova.

Nali čo je desačminči no do na po šestčih. No a ja kvietky tak a tak, dere rostu netko vo sebie po dešču, kiž biše tak vážne, a tešči dalši, kiž so přes zimu hišče kovaja, no a ja su zimu dere přes spinkali netko stavaja. Juchu, dženca ranove šešove, sem vidala prenjeho maloho ježika, kiž je přes puč bežal po takim nali čo bila, a šice, kociž su zimu dere přespali, tež pomalu so spošlešča drja.

0: Tak vas menčino po napu šestřich je mnoha ja tak, že to hižo dále, zo voni zaso pádaja a mietaja so menúce meje konc tyčenia ve Pančicach Kukovie dženca je pobodnú pečich kino za džiči a večo je potom svedžen ve stanie ve Kukovie. A júce pobodnú cioch se da potom kofej a tykanc pobodnú štyrioch přizamknie sa potom meje mietanie a večo sú potom mieske re a miestem so potom tiež na kujžde pat vúri sa štubuže mieský král a ja sem tiež hižo za sčipna, kajke meno potom svišime, kajky mode kádla byše najspešniši a što je si vun potom do králu nevúbytal. No aj to poladame, kšto môžete potom nám zdieliť. Česač menšinou po napo šestčiche. A po příšetnej stúčce, když je Martin Maxa dospíval, dáže pokýbe do konca týdženia.
1: Pochopíš víc, že pravdu měl ten, kdo z plných plec zakřičel víc.

Ha, tradicist ki duel, vuraje so dženca v Gruščicach. Mi je serbskim uštrceči v Branku, a tradicijskim mustvom Dynamo Drežďane Zakop je na po sedmich. Dženca do podnia v očevičej do dvanačich moža so v Radovske slavi šulakie šulari od tamnišej šule a dalši zajmovani povanc orientovač je to poskyt k zvisku s druhým dňom všedev začelo z jaska kmenu Radvo Vulka Dubrava. Mali šetce a po podniu maja firme potom skladnosť tam do rozmovy pšinš samosobie ze šuleriemi, ze staršimi a všetkými kociš so za to zajmuja. V sotru nive mám veľkovej dženca večer od napu sedmich znova spoken work akademia na jivišču steja modu vúmiuče a ze sviacorých krajov, kotrež svoje texte a spive, ktým je domizna všetstaja. Dorunia dženca sveča vohňové vobore Zaradiského zjazka pri kloštorskej vode a susodne vobore Džaknu Božu mšu k svedčení sviatoho Floriana. Ona započne so večer sedmich ve putnickej cirkvi ve Rožinče. A potom poladáme ešte júdce popudňu s čepšeprošení na koncert Budeského modinského dujerského orkestra a ich hosti za počátky popudňu cioch ve viac zamirovej hali pri cilnišču, to je Julevé miestče. Zástup je darmotne a penežne dáre sú ľubie vítaní, vítané vysaja zariadovário. Po takým sme pši duriach komik z tejho mušničku. Najlepe tam nešto nuc česneče, no haj štož škraboce a nic štož klinka. Abo knyskoce, cibilky na šest, dobrane přije srbský rozvoz.

0: Wieder wiedermost a wunamakanki.
1: Přeco zaso tvrdža ľudžo tež pola nás zo sú vosebice jednoradžičaca korošť, za kotruž nie je ščepenie trebne. Što drevonik aktuálnej situácii Bangladešu praja? Azijský kraj doživia mienujúce runie vosebicovú epidemiu. Spočat týdženia je tam na jejničkým dňu 17 dječí na korošče zemrevo. Celkonie je vo cvrieč mierca miestem jaca a 300 ľudí, převážne malé dječí na vosebice zemrevo a nimale poustaty sa cvosobou je so inficirovalo. Vo veľe viace hač v cvých zajšvých 25 letách nímskej. Bangladešu bydlí na nešto jace hač cečinie plonine nímskeje, jace hač 170 miliónov ľudí. Mnozy z nich nesú dosahací míre z jedžu, vúdkami a vitaminami zastaraní, štož korošťam polekuje. Zopak vosebice tam runie netko tak jara zakadžia, záleží po meneniu fachovcov a fachovčov na tým, zostej so úspešnej ščepenskej programaj přetornevoj. Leta dôl ščepeše kraj s pomocou dječacej organizácie UNICEF po celom kraju Češenky a malé dječi dvojce přečilo vosebicam. Nimo toho miachu tam každé 4 leta přidatnú ščepenskú kampaniu, zo bychu dječi ščepili, kotrež do toho docpili nesú. Tola 2024 nemiere a proteste kraj zlemichu. Za UNICEF bu Češo dječi docpieč a přidatná kampania kraja, kotraž mieše so runie 2024 zasa odmieč upadne. Po úspešných protestách chceše přechodné knežostvo nové ščepenský program nastajíč, tunraz bez pomoce UNICEF. Tola obstaranie ščepiva sodlieše. Kvota ščepených toho dla leče 2025 masívne spadne a dávno šice tež ešte dospolný škýt přečivo vosebicam nemejachu. Spočat k tutého leta volené nové knežostvo od apríla zaso z UNICEF hromadže živa. Zdobom tam runie Svetová zdravotnícka organizácia WHO s núzovými ščepeniami přečivo vosebicam upoma. Fachovci a fachovčedre neliča s tým, zaso aktuálna epidemia netko spešne skončí. Tola kraj chce spešne zaso vysoké ščepenské kvóty docpieč, zo nebychu přichodže z celá tajke epidemie vúderili.
0: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: Užica zavožič, a s tým rozestaja so večerovším vúdaču Sapskych novinu tiež.
1: A ja, redakcia Sapskych novinu, ta spýta, že tiež kmelika samého docpeč, tak telefonistce nebie možno nejdeši poradžova slovenského rodišťa Hajko Kozel Sapským novinám zdieli, zo s kmelikom hižo zromadne nedživa a s novým projektom tiež ničo činič nima. Kmelik biedrie rodišťo vodnajau, dosta pak so bôze do financiálnych vôd Ušparanju. Dokež najenský penis, mzdy a tiež z ličbovanky vospiec časom zapvaču nie, ja sa miesto vetošu, je miesto vetošu zrečenie z ním upovedživo. V februáru potom sledovaš insolvencné jednanie. A najebač to, že ho plánuje kmenik netko nul předovzačecký projekt, abo lipe prajne pospyt pod mienom Slovianský svet Lužica, abo Lužica, má internetná platforma nastač, kotraž živý slovenský svet vosrieč v Užice pokazuje. Sledovo tutoho projekta je znova ve Vetošove. Nejasne pak je dále prichod slovenského rodišťa v Radušu, ktoré je tú chvíľu zaurené. Nasledníka za kmelika menici ešte namakali nesú.

0: Cyrilenské skupiny za młodostnych w Hornej Łužice Maszki su prawidłownie na jewišću. Su to serbska rejonska skupina Smerdžaca, serbski folklorny ensemble Vudvo a Łužiska Rapsodia. Bunže lubiš vita Rejovarju a Rejovarko w wusowaniu radia Zadkula. Vo svojich doživinjach su povedali, a što tam hišće šitko voraja a vieso tež vo svojich rejach.
1: Ja si musu pala nas pala Vudvo, so do publikum šatsi ara besi. Ich meine, das Rio Biji, ich bin da jetzt nicht mehr Rio-Wali, aber das muss man sagen, Festival und in Uzische noch Rio-Nas-Wuch-Wali, und da ist auch das Publikum in Jarab-Schuh-Sauer.
2: Das serbische Publikum ist wesentlich, dass nicht da nur gewidet haben, wir ja auch absolut, dass wir so etwas starren, so dass wir eine Vulka-Litschba noch serbisch Rio-Nas-Wuch-Stee, aber ja, das ist ein bisschen, so dass die Rio, Gottes Momo, Bola-Wuch-Wuch-Wuch, dass wir es mehr dazu sehen, noch zelle Wuch-Wuch-Wuch, die wir ja so zelle Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch-Wuch naše korene.
3: Vy smerdace, jo naša devíza tukvilu, tradícia, jo šom toho vážna, mu putne mu náš dorost, co čas čakaj na dida, môžemo nekmo smerdečansku rejovač, kaj švú. A ja také musím, ja so sama musím, ja go žan duštiac nímam na to. Ja to tvoľa ráde pon rejovem, dus tak daleko jo, ale tam majene cíli iné, šu zapali tož za to, zo on môža pon skučne te reje, od tých vulkých rejovač tak rec. Tvoľa, temu si tvoľa vyzo zďažíme, ale nám to vyzo tí starší garže, tí veselo činí, když mu nešto nošom a súspotamo.
0: To bych ho jenoš mal v úriesky punženýšho vúsevania. Celú rozmovu môžete si ešte raz naposkať a to na našej internetovej strone alebo v našej app MDR Serbia. Tam je podcast punženýšho vúsevania zadkulec přijotované. A všichni vústup serbských modých riovárov a riovárkov vidíte nečilu popodňu ve pančicach Kukovie na mie mietaniu. Tam pokaza vúžiska rapsodia, što za môže. No a ja duš smím ešte svojský kau dodať, šo jene s kým sem hižo romadže dživava hač se svúdvorčanami abo se smerdečanami, taký klasiker je přeco podľa. A samo moderátorka môže v myslach sobu rejovač a znaje kročele. Stano nic tak rejne, kajž to rejovar jo štenia, ale když by zobia u nich to vúpanč, zaskočič by moa. Cí menšine dovedel k navosom dobré ranie všeje savský rozvostorene.

0: Bitte genau so mir sitom hodin pjatnat. Stoppala dame do wuchbneho sveta, a to do važneho sveta menujce, ma so tam tež vosebite rozsud tvorič, vo kotrem spoveda nam nudom Szymon Heduška. V tutech dniach minuce zendu so v Berlinie čvonojo tovašnost če gema, a tuta stara so vo autorske prava vumiuco, kiš hudbu stvoria potekim komponistča tekstario a nakvadnistva, a vosebite Lieca so vo tutej zromadnosti hižo tydženie dlho ve předpodu diskutuje v obdženice maja menujce vo nových smiernicach kulturného haj spichovania rozsudič niedže 50 miliónov euro. Szymon Heduška tuž rozpravja.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Wohne nadauk toa Schloss Czegema je, zastupovač autorske prawa w umiłcu, kisch hudźbu tvoria. Dale pak podpiruje wona kulturu finansielnie, z tym so projekty spisuje. Za to wudała gema kuźdoletnie niedzie 50 milionów euro. Smiernice tutoho spisowania pak so netko raznie zmienia, wiecina czwonu je tomu czera na wohne zromadzizne gema przywosowała. Dotal by rozdzielenie jasne readowane. Kutna hudźba, tak mienowana e-hudźba, k tomu słysza načasna a klasiska wumiowska hudźba, dosta kruty dziel spiechowania. Przyczyna za to je, zo nie je e-hudźba hospodarsce tak wunośna. Niera je so tak husto we radiu, nima telko możność čo niedzie wustupić, a dobi so tuž bole wotwonka spiechowacz. Zabawiaca hudźba, u-hudźba, pop, rock a šošte ševa k tomu sluša, je hospodarsce vunošniša a za to minje spichovanskih pienies dostava. A runje to maso nitko zmenič. Gema planuje nove, za ušie žangre votevrene system kulturného spichovania. Dotalne rozdzielenie mes E a U hučbu maso pokročelach vodstronič. Přivísnice tutich reformu praja, zo so staro system hižo k dženznišemu hučnemu svete nehoči. Komponistča zvobu kukajš popa, filmuje hudźby abo jazza, su dotal husto mienje šanso mieli, ač runješ vonek dokodam gemy přinošuachu. Kritika přinže předevšem ze scény vumilskeje hudźby. Tam so boja, zo budže hospodarski vúspech ve přichodže vážniši, ač vumilske riziko. Vysoké šule komponistča a nakladnictva předtem varnuja, zo so tak napríklad experimentelna hudźba pod silný čišť staja a zo moja vumilská širokošť hudźby s tým krok po kroku votebirač. Přidatnú brizancu dosta debata v umietovaniu jednotlivých čvonodla. Po médiových rozprávach by gema ve předpolu zromadžizny aktívne čvonov z vobuka u hudźby mobilizovala, zo bych o reformie přivosovali. Gema sama v oblivovanie čvonu odpokazuje. S čerovším rozsudom pak započne so nová etapa kultúrneho spichovania. Hač so to tež na druhé honce kultúrneho spichovania vúskutkuje, nie je hišče votvidžeč. Nadžiame pak so, zo nový systém dále hudźbnu šelako rozšpodpiruje, a zo so tež hospodarsce menej relevantné vúmiestvo, k tomu slúša tež menšinové kajšto serbske, dále spichuje a tak zakova.
1: Crescendo. Hudźba krótko a svodko.
0: Szymon Heduška nam rozprawia o letni zromadzizne towarzyszności GEMA w Berlinie lica z miachu woni niekotre honco dyskutowane dybki. Tam rozsudzić. Czesać to na powosy mich.

Sedomitjenup. Sedomitjenup na po 8-mičje, tu je serbski rozvoz. A zavěstče sče ty šižo husto svuchali abo poskali na hučbniku z Oberlichtenaua. Dokvadně on říká Spielmannszug Oberlichtenau. No tyž v Worklicach na kupe je tyž zahučiju a přeco. Šuže tam čiž rajerjo vůstupia, šo jen tyž hač na Kamencu například na Boršči, je tojšto přívisniku. A netko dojedže si haj cibe orkestr na vosebite koncert menujce do Norvegsky. Tam zmija na tak mjenovanem haj norvegským sjatem dňu, kýž bude přichodnú nedelu, vulký vůstup a to tam samo z stamniši kraluský gardu. Tam chcete pokazat ich aktuálne Programm ve Oslo. No haja, što svuša tam k tomu, kýž ríka Queen of Pop, menujce chcete tam vosibite hity predstajíč od Taylor Swift, Whitney Houston abo Madonna. No haj, to dobíš si najprede raz zaslúžič, zo môžeš tam na kráľovský dvor si dojeť a zromadne ze zgardu si zahúžič. Vutrobnú gratuláciu za one kompliment. Česač menšinu po napovo se mich.

Ljubi koparjo, kociš so dženca na vosebi turu na Dynamo Drježdžane, pšijo to ječe. Ja bi nekaj rade vo mejemet, anjo pojedala. Ja potom iš raz na vašu rupo kazam. Gunste dženja, svetči menedom, trojce mejemetanje, pančica Hukovje, čornom komcu Koslovje. V pančicach dženca popodnju pečih je kino za dječi, večo potom svedžen v stanje. V Kukově a juce popodňu cioch se dá kofi a tykan, z popodňu štyrioch přizamknie se potom meje metanie a dalše. Potom aktuálky juce v běhu dňa tyši ešte razo nebychme ničo skomžili. Netko pak do Čornokomca, tam sče juce na meje metanie prošení, tam niša možina očakuje vás popodňu na večer pečich. Juce při Kubice Cchorie v Čornom Komcu. A ve Koslově konc týdenia tež se hotuje na meje mietanie juce od popodňa pečich, zmeja tam za dječí r. Přihotované potom tež večer přizamknie so písané program s rejemi, nedželu přeprošuje vo džesačich na ranče pivko s tradicionálnym koparským turnírom a potom od popodňa dvema je poskyčuje kofej a tekan z dujerská hudžba k tomu zaklinči a tam potom tež meja padne. A my vieme, štú buče mieský král. Ako je si mieský král za mieskú kráľovnú vúpetal. Prošu tie ze Spančíc nám zdžiliť šorno komca a koslova tiež. Šako sme kus čipni. Cibilky na osomie.

0: Jedna čmičina po 8 je to, co přihotuješ na vulký koncert, na svetový vústup a ponobíš najnajevišo.
1: A kýba v spanskom obleku, keď Sara Engels sama praj, ona šako zastupuje Nímsku s titulom Fire pola Eurovision Song Contesta ve Víne. Ona je tiež ižo ve Víne, ale to im bez kofra a tu ištež bez kostýmu za sebe a za rejováky najjevišču. Tuta sú so prostče na litanišču zubili, předom začo Eurowings, no hajte pak celé, viste se nie, že tuto un kofor je, kajš Sara Engels na Instagramie z Jilliwa, 1,8 milionu followeru, wada ta má, kontrum šrekva, no haj, nedživajče so, je listil potom naposled v spanskim publiku, na jevišču, te kostýme nie se tu.
0: No, ale džeda so môže taký kofor zubič.
1: Mi sa to tež narastalo na litanišču, to tyčem potom pon tu bolo.
0: Ale ty nejsi dobře a po Eurovision Song Contest tam vystupíš.
1: To by ty nás pošla domců.
0: Ale to tam má také mauky kostýmy, to tam může si ty do kapsy tyknout, do hantošky, nic.
1: Ne, sana se mě s tím tyž měrza, sana by radši tak činila.
0: Ladej. Po příchodní stučce Niko Jörg Weisselberg zpívá Štěpolada, Katka tyž, što je nám policia zdělila.

0: Če sa čmičino do napoči večejšie a tuto policajsku z Džilinku, kýž je Katka ište raz vúrebava ze Stuttgarta, tun by haj zamestniva do kategórie tež to dava.
1: A runie tam, den sa tež stejme nece sakských nujinách, páduchu gole sos so Stuttgartče menuce rábneli, dokež staj neskutk live na TikTok streamu, ahoj. Viacere svietky bych sa pola policie přizivili, so nichtu na TikToku live vo pádustve kolesu rozpravia a ta kretze kameru tute pádustvo live pokazuje. Policia dviju mužu hišče samsne večer v Ilsfelče pola Heilbrona zaja a v ich transportoru namakachu potom tiež e-bike, kotruž bu samsne džen v Stuttgartče pokradnene. Tiež časniki su tam namakali a to šo v celko nehodnoče nimale 8000 euro. Cia 20 a 26 let najpšinžeštaj do přepytovanskie jatpe a snano tiež vod tam zaso
0: live TikTok streametaj.
1: Im se to mi zajímalo, bo sam to napočil.

0: poti zdan, sedam minčino pa napočuječ. Šularske volejbulove mustvo z Vorklece so teledne na zjaskovem finalu močina trenuje za Olympiu v Berlinje, jako zastupnja Zakske je v obdželi včera mjahu v Berlinje r vo doskončne zamestnjenje. Veno šota sportove podavk v Berlinje zima.
1: Dybki, dybki, cichu oni mieć volejbulistča 9. a 10. letnika Wyższej Szule Michał Honek z Wroclec čera Berline. Kajki to úspěch za Wyższu Szulu z Łužice, měrič moce jako zastuper Zakskeje stolšto športovými gymnáziemi z cijeje Němskeje, kiž suhich zvjazkowy kraj zastupovali. David přečuje Goliatam, můžeš rec. A vizo su tež, šim pokazali z Wroclecu. Na koncu sedaše na zjazkovém finálu Mojina trénuje za Olympiu a Paralympiu 14. místno. Na to je športové účok šešťan Bema Kordy.
2: Musíme jara spokojom, ale zase jsme docela jošišli. My jsme měli malké zmyky na spočátku těch krvných hrách, tak jsme napjatě byli a to pokud, že musíme tak jo, no. Že na také úlky tu nejedeš, ale na koncu jsme opravím, že jsme tak daleko šišli. Kůže jednotlivce, na kůže jednotlivce jsme hodě. A můj kolega zavěšte tež a te starši šice cua šula, samo zakvana šula, je se livestream volodavo. A tež te zakvana šula, te najmenši, te su jara horde na našich džesatku, tak pojena, ja su ti musu. So ne buďa potom tež autogramy dač, to su muža celé dere predstavit.
1: Na to bude či vútrobite vítanie, když pšindu zase do šule. Džesač starších je se do Berlina dojevo zromadne, s vulkým autom.
3: My jsme se organizovali přes WhatsAppky, smo si učinili, musí dženca svobodne zamoštu, što odčeva se može. A da smo so dženca rano k napopeči do auta sineli, a smo jo smio Berlin dojeli si, co buchmo našich šulcov podpirali. Ja si musím tište tamo starši su jara hode to, a smo te do Berlina žijeli. Im jako pomocu, dok ješte starši podle su, još je to zase kusina, kajdeš one sami tuju Berline su.
4: Smo krotko pok napopeči jeli, šako smo vidjeli za prina raje 8, a za smo dipkone tu, smo so zaje rano na puć podali.
5: Mi so jara lupi, ja sem te jara veso, a za se ja subujuva, a vod me dva inučka raja, a za ja sem horda.
1: Horda voga, što chce čovjek viac. Čeroši přečunikaj bješte mustve Sporensko-Falcovskije a Zaksko-Anhaltskije. Naposledk su rúvo cínate miestno na žel pširali. Pričímž je nivou kietro vysoký, tak športové účok šešťan Bemak. Ale v oklečenio netreba jaso kovač.
2: Máme nekak to zbožo, že máme 6 rajorov, 7 rajorov, ktoré stajne romanče raja, tiež ve tvorstve v oklecach. Ja, tam sú svoje 6 leta neke skrúčili a jen jara dobre cuk tvorili. A ja dobrý volejbol raja a môža, vieso, môža one sobu ďalžeť čiule s tým nivom, šako smo tý zakský mišto, no. A tam smo mu tak vrajene tiež tie dobré mústva, ktoré sú tiež stajné jule na zjazkovom finále jule Berline, Lipsk a Drežďanský smo ončísli, no. A to sme tiež už rieka, no, ako taká malá šula z Vokrčanská.
1: Malá šula, vulký športový úspech, starobné klase U18 sú voklečenie Zaksku na zjazkovom finálu. Modžina trénuje za Olympiu a Paralympiu zastupovali. Vútrobnú gratuláciu.
0: Aj všetkým za vúbierný úspech gratulujeme, že sa čmenšinou po napočivečeche. A najrenša bieše mi vôka, kýše sa tak za vnúčky veselila. A na kulci pát, tak ja vôky znajú, lot vúdava. Jednače po napočivečech.

Hoka Tokčen sa večo tež v Kroščicach. Tam tradicijski duel so vúraje v Kopajnce Vúbranka u Štrtci. Zes tradicijski múst von Dynamo Drieždane zakop na po sedemich. Dženca do poudnia od 9 do 12 môža so v Radovskej Slavi šulerio a šulerky. Tam nižšie je šule povanc orientovač. To sú předovzača kýž a předovzačestva, ký sa tam prezentuje z jaska gminu Radovo, Vulka Dubrava a Malešetce. V Sotruni v Malém Vielkove je dženca večo od napú sedmich. Znova spoken word akademia na jivišču stejam mode vumilče a mumilce, kotrež svoje texte a spieve k témie domizna predstaja. A potom poladame na dženzišu džaknu božu mšu, a to vohňových voborníkov zahraničského zjazka a susodných voborů ze zbožím šu dženca večo so džakuje započne so sedmich v Putnický cirkvi v Rožinče. No, doječte si na miemetanie, šo jedne hač doječte do Pančic Kukova kunstičenia, do Čornho Kumca, do Koslova, šuže sče vútrobne vítani. Programa je dosť, hudžbe bude dosť, jedže tak a tak, jedža píča, nech so vám spodoba a poradím.

0: Jo, mama jo ni lubša na cevem sveže, kvitki jo se zasluživa. Šekne mame su se to zaslužili. Dlatego myslíš občasem šekne na to, až ni želu buža mamine žen. Žen lubži žil.
1: Raz, dva, tři.

0: Což digitalizáciu nastupa, jo mesto Grodk prišlo do predka, vetnenta živa s tak pomenionem KI asistentom, a taky mogu Bergarie užovaš, se s ním četovaš, to groni komunicirovaš s kumšnýu inteligencu. Jej písaš, gaš kliknu na internetový bok mesta, gaš napríklad trebaju nikakú bergarskú informáciu. Nento a láže Grodk teke ve sárskem sedlenskom im Rumie, kak wielega wie tošta grotkojska KI vo Serbach. Moja kolegoka Diana Šecova jo tu KI raz testovala. Diana, kaki zašišť máš?
1: Ten digitálny asistent jo nepevie raz juž jadna pomoc? Tak, ako to znajomým jastem vod drugich rečných modelu kaž ChatGPT, a jo, wenn juž šake wie vo Serbach. Až láže Grodk ve serskym sedlinskym rúmie, až dajo Grodku serskú kultúru a návogi, ven teke vie, gaš cu ja serský povedaš, pen dem se obrošíš na serský kontaktové byrô v Grodku. Abo gaš cu ja, až mojo gole de serský uknúš, pen vie, až šuli ve zelesne to pobytujú. Lietste informácie pak pšaue, abo aktuálne sú, to závisče neviem.
0: Jo, dauerte nieco, což vin nevie?
1: Jo, malcne maku još až má granice. Napríklad neomogal rozkvadovaš, co jo nímsky převožk ved miestčanského titela Parlická Vúžice. A neoteke znau rozdiel miaze dolno a gornoserbského recu. A vodu jo teke malcne vielgin povierchne, pen přidu také pošukne úgrona, kaž miesto Grodk spíšu jo to serske. Wenže mežo jano z tych informáciu podzeraš, ako vyslízenie miesto jomu dajo. Ale snaž to teke čochu pokažo situáciu togo serskego v Grodku. Což dokradne nieco viežeš k tomu serskému v regióne, pen neskere miestčanské zastojenstvo nio nelepše, abo nebedejo byš jadnučky na granjanský partner.
0: Groni moja kolegoka Diana Šecova vonujem KI asistenče miesta Grodk. Mežik Diana.
1: Rád se stalo.

0: 2, 3. Žižek Radio. Ovo vaš Žižek Sebastro.
1: Любый Жиши, как при вас дома угледа? Маша мог раз защищ, аж ваша мама весебник шута, аж цесто мена, а не с вами спокоем. Витко дорабую ровно жинца, так и шешки жин за свою маму. Ниц не межа гельц пшауе готоваш, с мысли, але я то напшауду, так? Слухай шо раз.
2: Hallo, Mama!
3: Oko gnusche gelatsk. Staj sveju dobovo netam. Žož svuša. Sveju jako povez na regal. A nije, njen to žednu bananu do objeda. Som nama njeco svodnega navariva. Beš, Vito.
2: Ach, njen to runo nic.
3: A mimo toga se išči svejih mazanih crejach. A za žaseš minutu bužemo v objedovaš. Co godla jo víte v zlednem času taky neprislušný. Vaciga je byl přeci prvědný. Dýmpe net za jeho cenzurami pivlivnuš. Nažijúci nie se pivršil. By přelým nie mi nic nad ňom nadpadnulo. Ale tak, kaj se vin žínca zase raz zazražil jo. Na, ja nevím. Víte? Píš, nen přosím k obědu. Víto, kaga ho vůgleda. Nesom gaši kázava, až dě svoje lumpy zrumovaš. Tobouka holka vesry špiláže, a šuží jo para ve tvejch cvěv, Víto. Nen to pak net na flakušo zrumujoš.
2: Mé, stará. No jo, gnádna k neni.
4: Víto! Se gotovi! Přižeš nen přasim!
2: Jo! Och, nie špinat! Jaga nesem kroa, abo geza, až dem južo zase špinat jist.
3: Špinat je strova a gotov ješ i mudreko, se na ne meni myslim.
2: To pak si ja predstaviš njamyko.
3: Na, nien to kaši svoži, abo? To tek ešči. Špinat nabliže? Rup je obklarane, a sama na tvejem poliju su zelene dipki. Vito! Nen pak mi napšaudu dosega. Ži do sveje šp, a daj se doživa s domacnimi nadavkami. Si mi rozmiju, a do čih, no kšiho vici vižeš.
2: Tak pak to nežo. Zega dveju pšižo mato pemnjo, a petem pežemo je gromadu balo kopat.
3: Do tveje je šp, som groniva.
5: Za pel gožine je Vito ze svejimi nadavkami getovi. Zeger se jano pemavim gibjo, a Vito zahopio se vestu žiš. Mimo togo bužo net dveju, a obšaudu. Či minute pe Zeger dveju pšižurjah klinka. Vito při okne gleda, kak máš, se s matom rozgranja. Ven jano z ramenjoma zasukoco, a obtužone votežo.
2: Taka mežo jano naša mama byš. Mato mi to zavišče zazvo vzio. Co godla dem rono ja taku máš myš, keteroš njama daniš kuska rozmiša za

0: mňa. Stavne mi Jano kážo, rumováš, domáce nádavky getováš, rumováš a hýšči raz rumováš. Ja ga svieš by bydlím a gaš mi nerech nemeli, ga ben jo svet teke okej. Ale nie, bena muse se do všogo myšaš. Ninto pak je net ziga čich, kak dvujko dem ho hýšči sežeš.
1: Mé, hoko je vás skazene pojedank, gnadný knies. Kakava a čoho zeleniny k tomu? Daš si ze svoje byto.
0: Som obšaudu kvodne.
1: Nieham sa tak. Som matuju groniva, až se napos dyrich na krajkanišču zmakajú ty. Je spytakem pymavem a kusaj pyriedne.
0: Žikuju se, mama, jo svoživo.
2: Na pół šestčich se Vito domoj vrošio. Poviesňo sveju jaku periedne na gezdžik, obujo se domacne creje a vetňa so sveje kapencove creje do pivnice. Petem se umyjo a chvata do kuchne.
0: Húko, maminka!
1: Kusene kvitky a fioky? Za mňo? Aby si je gnadne kniny přinias, dokoláž se vy napřed si tak ľubie za tebe stará.
0: Nie, maminka, som je sobu přinias, dokoláž si tak ľubo mám.

0: Nižesku obědovou přestavku můžeš zase se s naším serským programem přeparáš moderátorka Diana Šejcová ulicuje, co budou témy.
1: Dybkonie, kutňu, mamu, svěžeme ženskece do markovania ze Stryažova.
2: A to rytnější dajo bylo, jako te milchrampy se ještě byly. Te žede jsou šli, te jsou dvě stundě, jsou te mohli bruchu, ale když jsou přišli slib. Ale peny se všechno vyžil, co se stalo.
1: My vzpomínáme na ceptaria Kita Gryza ze Žilova, kenč jo na progu 19. stoleša přes písanie kjarližo věle cynio za zdžaržanie serskej rytce. A teke dva žincajšnej fararja ste tema v programie. Ga bužo niželu v Borkovach vesebna svežinska namša. Ordinirovauj vordujo te Gottfried Wappler v Gokojskej vesaže a Alexander Reinfeld v Pizainskej vesaže. S naše sčo v gumnje juž kukavu svišali, niželu svišime na kúšte pat našej Kukojskej kukavie z Gornije Vúžice zasi. To a hyšči vici, ja se na vás vjaselím.